0: fiisi. Mátá swimming pool san náí ar choúlatí. Íraach í pinne isteach sa tumbe le. Mar sin se le, sií go tarna le.
1: Cui